záver dnešného. Pátria Rádio. O Slovák Rádio nemzetiségi adása. Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

No a naposledy z tohto cyklu od autora Jevgenia Iršaja vyberáme skladbu v podaní Jevgenia Iršaja a tým uzavrieme kapitolu Dodekafonky.